toy na wonyina asia fa na impoframu bumbi a etsem frama a emuya tin a refresh ruba na ebese efie a watimu no ma na tchirama a wapa pa mu a etse oja yiyi chira wo na ebese si wo wati